0: Tady bych asi zmínil, že právě druhá věta tohoto koncertu byla pojata vlastně jako jedna z písní Karla Gotta Můj bratr Jan, kterou vlastně naspíval v souvislosti s upálením Jana Palacha. Pořád se vlastně pohybujeme kolem jednoho, a sice kolem Pražské konzervatoře, protože i Karel Gott je jedním z bývalých studentů Pražské konzervatoře a Pražská konzervatoř si všech svých studentů velmi, velmi váží, protože všichni jí dělají velmi dobré jméno a renomé ve světě.
1: Na nás se z toho CD, které teď budeme pouštět, z jeho obalu dívá Jevgenij Kysin, jako solista, diriguje Valery Gergiev a hrají londýnští symfonikové. Vybral jste Kysina vědomně, záměrně, schválně?
0: Ano, vybral jsem ho záměrně, protože já jsem byl, když jsem studoval ve Stuttgartu, tak jsem byl vlastně na koncertě Jevgenije Kysina právě v Liederhalle ve Stuttgartu. Je to klavírista, který je vlastně fenoménem. A co víc k tomu říct, je to opravdu neskutečná osobnost, je to v podstatě básník klavíru a myslím si, že právě do díla Sergeje Rachmaninova je typ tohoto klavíristy ideálem.

0: Dozněla hudba Sergeje Rachmaninova, výběr z jeho druhého klavírního koncertu. Solistou byl Jevgenij Kisin, London Symphony Orchestra dirigoval Valery Gergiev. Jsme na návštěvě u Petra Čecha, u ředitele Pražské konzervatoře a varhaníka, a tak se asi nevyhneme opět varhaní hudbě, je to dobře. CD, které tady leží, nese jedno zásadní jméno, a to sice Petr Eben. On byl nejen skladatel, ale také velmi dobrý varhaník a improvizátor, pochopitelně. Vnímáte ho přesně tímto způsobem?
1: Je to tak, takhle ho vnímám i já, a hlavně jsem velmi rád, že jsem měl tu možnost ho ještě zažít a velmi blízce s ním spolupracovat. To si myslím, že je pro každého interpreta nesmírně cenné, když má možnost komunikovat přímo se skladatelem a řešit vlastně s ním interpretační záležitosti jeho díla. Já mám k Petrovi Ebenovi velmi blízký vztah z několika důvodů. S jeho dílem se každý varhaník vlastně setkává od počátku své, nechci říct kariéry, ale své, řekně, varhaní činnosti. Nejenom z hlediska liturgického, ale i z hlediska toho koncertního, protože dílo Petra Ebena je pro varhany tak rozsáhlé, řekl bych, že vlastně asi je to nástroj, kterému věnoval ve svém životě největší místo. Ebenova hudba napříč vlastně nejenom varhaních soulových skladeb, ale také varhan s jinými nástrojovými propojeními. Ať je to hlavně s trubkou, která je samozřejmě takovým tím typickým propojení varhany a trubka, ale i s dalšími nástroji. Je s tě hudbou, která má své stěžejní místo, nebo by měla mít stěžejní místo v repertoáru každého varhaníka. Další vazba vlastně k Petrovi Ebenovi je ta, že pro mě a pro moji sestru přímo napsal také skladbu pro housle a varhany Omáš a Arcangelo Corelli, která vychází vlastně z toho známého Corelliho tématu ze sonáty, vlastně z té věty z Gavoty. To nejzásadnější pro mě je, že jsem se opravdu s Petrem Ebenem mohl setkávat poměrně často, nejenom při studiích tady v Praze na konzervatoři, ale potom hlavně při studiích na Akademii muzických umění. Ten kontakt bych řekl, že byl opravdu velmi pravidelný, a nejenom z hlediska toho profesního, kdy jsme se setkávali ve škole, na koncertech, popřípadě tedy u varhan a řešili jeho varhaní dílo, ale mnohdy jsem měl tu možnost ho navštívit přímo i doma, a řekl bych akorát jediné, že to je vlastně rodina, které si nesmírně vážím, a vždycky mě k ním bude pojít velmi blízký vztah. A to se vlastně projevuje a propojuje potom i na to dílo samotné, a tyto vzpomínky vlastně v člověku zůstanou na pořád.
0: Tak co budeme poslouchat?
1: Teďka budeme poslouchat Okna pro varhany a trubku. To je dílo, které jsem hrál opravdu mnohokrát s různými interprety, ať to byl Jaroslav Halíř, Jiří Houdek, Walter Hofbauer, Wilhelm Hofbauer, řekněme samý špičkový čeští trumpetisté. A já si dovolím tady vzpomenout ještě na jednoho člověka, a tím je pan profesor Alois Čoček, kterého jsem vlastně zažíval jako student tady na Pražské konzervatoři, ale potom právě i na akademii, kde on jako profesor také působil. To byl člověk, který měl v sobě nesmírný entuziasmus k hudbě, která byla propojená s varhanama a s žestovými nástroji, protože on sám byl vlastně hornista. A to, co vlastně my jsme všechno nejenom hráli na koncertech, ale také nahráli na hudební nosiče, tak je opravdu velký zástup literatury propojené právě s varhanama a žestěma. Byla to hlavně tedy soudobá, česká soudobá hudba, kterou jsme mohli mnohdy i premiérovat.
0: Takže Ebenova Okna,
1: Eberova
0: skladba
1: okna,
0: podle oken v jeruzalémské synagoze, Chagallových oken.
1: Podle Marka Chagalla a tentokrát tedy v interpretaci Varhany francouzská, respektive anglická varhanice Susan Landahl a trumpetistka Konrádin Grot.
0: Varhanice, která se v hudbě Petra Ebena věnovala soustavně a má těch nahrávek řadu a svědčí to o tom, že jeho hudba pronikla opravdu daleko za naše hranice.
1: Ano, Petr Eben je velmi uznávaným skladatelem vlastně za hranicema naší země a je to možné pozorovat i na tom, jak i zahraniční interpreti věnují jeho dílu pozornost.

0: Na stanici D-dur jsme poslouchali hudbu Petra Ebena, jeho Okna pro trubku a varhany, skladbu inspirovanou šagalovými vitrážemi v jedné jeruzalemské synagoze. Hrála Susan Landahl na varhany a na trubku?
1: Na trubku Konrádin Grot.
0: To říká náš hostitel Petr Čech, varhaník a ředitel Pražské konzervatoře, který dnes hudbu pro vás vybírá. Pane Čechu, hrajete biblické písně Dvořákovi, které máme před sebou jako další nahrávku, na varhany, ale v tomto případě i na klavír, čemu dáváte přednost, které verzi?
1: Tohle je těžká otázka.
0: No, každý z těch nástrojů dává úplně jiné možnosti výrazové. Nebo ne úplně, ale rozhodně dost jiné.
1: Ano. Já tady mám, nebo teďka mi jdou na mysl slova, která jsem velmi často slýchával od svého profesora ve Stuttgartu, ne v rámci volby nástroje, ale v rámci způsobu interpretace. A je to věta, kterou si budu pamatovat na pořád, která ještě v němčině zní krásně. Einmal so und einmal so.
0: Tedy jednou takhle a po druhé jinak, anebo jinak, jak to přeložíte?
1: Nebo zase jinak, ano. V podstatě ta věta říká, že ani interpret, ne že by neměl, ale v podstatě nemůže interpretovat jedno dílo dvakrát za sebou stejně, protože to by byl stroj. Ale interpret musí vnášet do díla a musí přinášet na posluchače své emoce. A ta emoce je pokaždé jiná. A já bych toto přenesl vlastně i na volbu toho nástroje. Takže jednou s varhanama a jednou s klavírem.
0: Louzo a po druhé zase trošku jinak. Ano.
1: Klavír dává tu možnost jiných výrazových prostředků. Naproti tomu ty varhany vlastně umožňují právě tu instrumentaci, která v rámci těch biblických písní může být velmi, velmi pestrá, ale vždycky záleží na tom, jaký má člověk k dispozici nástroj. Pokud je to krásný romantický nástroj s jemnými barvami, s žaluziovým strojem, kde vlastně může ten zvuk stáhnout úplně na minimum, tak je to něco, co může dávat obrovské inspirace i tomu samotnému zpěvákovi. Já si pamatuju a jsem velmi vděčný za to, že jsem mohl několikrát interpretovat biblické písně s naším vynikajícím zpěvákem Richardem Novákem. Řekl bych, že to je člověk, který má v podstatě patent na interpretaci tohoto díla, protože samozřejmě u něj dochází k tomu propojení ne jenom špičkového interpreta, ale také člověka hluboce věřícího, a to se do těch textů, které jsou velmi hluboké, samozřejmě odpovídajícím způsobem promítá. Nicméně člověk musí jít dál a otevírají se vždycky nové možnosti i spolupráce a myslím si, že interpretace, kterou nyní posluchači uslyší, tak je tím pokračováním, které odpovídá tomu, co jsem řekl právě o Richardu Novákovi. Nicméně za Richarda Nováka nastupuje v tuto chvíli Adam Plachetka, a tyto Dvořákovy písně jsme mohli interpretovat vlastně i v době pandemie, kdy jsme tady ve škole měli poměrně ticho od hudby, protože studenti tady nemohli být přítomni, a tedy jsme se snažili aspoň tímto způsobem zprostředkovat či poslat nějaký, řekněme, hudební vzkaz, a pustili jsme se tedy do nahrávek řady 4 koncertů, kde jsme se s různými interprety zhostili děl, která právě k tomu posluchači, obzvláště i v té době pandemie, mohla určitým způsobem promlouvat. Ta verze, kterou tedy teďka uslyšíte, je s Adamem Plachetkou a tentokrát padla volba na klavír.
0: A na ten hraje náš hostitel Petr Čech v sále Pražské konzervatoře.

0: Dozněly Dvořákovy biblické písně, zpíval Adam Plachetka a na klavír hrál klavírista a především varhaník Petr Čech. Ten je naším hostitelem a také je ředitelem Pražské konzervatoře, v jejímž sále tato nahrávka v době pandemie vznikla a byla z něj streamována. Pane Čechu, co na závěr dnešního vysílání společného?
1: Závěrečným dílem budou vybrané části z Bachovy mše H-moll. Proč Bach? Asi netřeba zdůvodňovat. Bach je v podstatě alfou i omegou každého varhaníka. Je to nejenom probířský kámen, jeho dílo, a ať to vezmeme od toho velkého díla preludii a fug, tokát a fug, až k tomu dílu, které je komornější, a to jsou třeba triové sonáty, které jsou taky, i když to tak nevypadá, tak možná ještě větším probířským kamenem toho varhaníka. Nicméně Johann Sebastian Bach by nemohl nezaznít, kdyby to nebyl pořád vlastně s varhaníkem. Je to dílo, ke kterému má člověk úctu, ke kterému vzhlíží, protože to, co je v díle Johanna Sebastiana Bacha uloženo, je i pro nás, lidi žijící v 21. století, neskutečné, protože dneska, ať máme k dispozici všechny možné technické prostředky, počítače a tak dále, tak to, co vlastně vložil Bach do svého díla, tak neumí, ne že jenom neumí vytvořit žádný počítač, ani ten nejvýkonnější, ale neumí to hlavně a nikdy nebude umět propojit také právě s tím duchem, který v sobě ta hudba má. A toto se právě v tom díle Bachově zrcadlí. Je to úžasná v podstatě matematika mnohdy v díle Bachově, ale pořád je v tom nesmírné množství hudby, která plyne tak a je komponována tak, že posluchač tam ani ty preciznosti, mnohdy až opravdu matematické, není schopen běžně postřehnout. Dílo Bachovo vlastně i svým rozsahem pro varhany neuvěřitelné. Já bych vypíchnul jedno, které hrajou s velkou oblibou, a to je sice Preludium a Fuga Esdur, takzvaná varhaní mše, která kopíruje vlastně klasický sled mše, samozřejmě tedy protestantské, a jeho okraje jsou zarámovány právě tímto preludiem, který je ve stylu francouzské uvertýry, a jsou zakončené fugou, která znázorňuje tři božské osoby. Dneska bych ale rád posluchačům pustil také mši, ale ne varhaní. Je to jedno z nejvrcholnějších děl Johanna Sebastiana Bacha, je to mše H-moll.
0: Nahrávku, kterou jste připravil, tak na ní vidím jméno dirigenta Thomase Hengelbrocka, sbor je Balthasar Neumann Chor a hraje Freiburg Barock Orchestr, čili orchestr dobových nástrojů. Samozřejmě u Bacha dneska vnímáme tu historicky poučenou interpretaci jako téměř povinnost už. U novější hudby tam jsou ještě spory často jaksi větší. Mimochodem tedy na vůbec ten jev dobové interpretace používání starých nástrojů, hledání té takzvané autentické podoby, pohlížíte jak?
1: Samozřejmě autentická interpretace je velmi diskutovaný pojem. Nicméně já ze svého pohledu bych to nevnímal jako problém, já bych vnímal jako zcela přirozené, že se zajímáme o to, jak ta hudba zněla v době, kdy vznikala, a také jak se v té době interpretovala. Těch podkladů proto, abychom to věděli a mohli se v tomto orientovat, je velký dostatek na to, aby ten přístup k tomuto byl velmi zodpovědný a v podstatě tedy i velmi autentický. Mým názorem na tuto otázku, na tuto problematiku, je, že bychom měli minimálně opravdu vědět, jak ta hudba zněla, jak se interpretovala, a poté se také podle toho, jaké máme k dispozici nástroje, rozhodnout, vlastně jak chceme interpretovat my sami. Když to vztáhnu jenom na nás varhaníky, budu-li hrát Bacha na nástroj, který odpovídá bachovskému období, měl bych se zajímat o to, aby má interpretace korespondovala vlastně s tím konkrétním nástrojem. Pokud ale půjdu na nástroj, nechci říct moderní, to v žádném případě, ale na nástroj romantický, proč bych nemohl uvažovat o tom, že budu interpretovat Bacha tak, jak se hrál za dob, kdy tyto nástroje vznikaly. Tady směřuju v podstatě k jedné konkrétní věci, tedy k období například Felixe Mendelssohna a vzniku nástrojů, jako byly v Německu nástroje Sauera a Walkera, obrovské romantické nástroje, u kterých můžu opravdu přemýšlet o tom, že můžu i toho Bacha interpretovat romantickým způsobem. Ale myslím si, že to podstatné na tom je, že jako interpret musím mít jasnou představu, jasný cíl, jak to dílo chci interpretovat, a ten nástroj je prostředkem, kterým vlastně to dílo sdělím a přinesu k posluchači. Krásný příklad může být třeba Bachova Pasakália c-moll pro varhany, která, budu-li ji hrát na nástroj Gottfrieda Silbermana, tedy na bachovský nástroj, tak budu interpretovat určitě způsobem poučeným vůči době barokní. Budu-li mít nástroj Walkera či Sauera nebo jiný z romantických nástrojů, nevidím důvod k tomu, abych tu pasakálii nevystavil v romantickém duchu, tak jak bylo standardní vlastně začínat v maximálním pianissimu a gradovat do toho největšího forte. Myslím si, že dnešní interpreti by měli být vlastně poučeni o všech těchto možnostech, měli by mít i svobodnou vůli se rozhodnout k tomu, jak chtějí to či ono dílo interpretovat. Nicméně ten rozhled a to povědomí by měli k tomu mít a k tomu se snažíme vlastně i v rámci studia na Pražské konzervatoři vést.
0: Takže zpět k té nahrávce, kterou před sebou máme.
1: Je to tedy nahrávka s Thomasem Hengelbrockem, freiburští barokní solisté a Baltazar Neumann Chor.

0: Na stanici D-dur dozněl výběr z Bachovým mše H-moll, výběr, který učinil náš hostitel Petr Čech, varhaník a ředitel Pražské konzervatoře. Poslouchali jsme nahrávku, na které zpívá Baltazar Neumann Chor, hraje Freiburský barokní orchestr a dirigentem byl Thomas Hengelbrock. Pane Čechu, řekl jste, že Bach je alfou a omegou varhaní literatury, každého varhaníka, ale ono to asi platí vlastně šířej, Bach je alfou a omegou vůbec.
1: Je to tak, když si to vezmeme nejenom z pohledu interpretu, ale i skladatelů, tak když se podíváme, kolik skladatelů vyšlo vlastně z díla jeho na Sebastiana Bacha, tak ta úcta k jeho dílu si myslím, že musí být velmi, velmi pěstována i nadále a musíme si vážit vlastně toho, co nám Bach ve svém díle zanechal a musíme vlastně jeho dílo vlastně uchovávat i pro další generace tak, aby nebylo zapomenuto, tak jak se to vlastně stalo v období klasicismu. Věřím, že tahle doba už nenastane, protože dílo Bachovo opravdu je něčím, co lze nazvat vrcholem klasické hudby.
0: Něčím nadčasovým, co přináší i nám posluchačům radost. Děkuju. Naším hostitelem byl Petr Čech, ředitel Pražské konzervatoře a varhaník a toto byla tečka za naším dnešním vysíláním. Příjemný další poslech vám všem přeje Petr Weber.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V červenci roku 1783 vycestoval Wolfgang Amadeus Mozart s manželkou Konstancí do rodného Salzburku navštívit svého otce Leopolda. Na zpáteční cestě se 30. října zastavili v Linci u hraběte Jana Josefa Stun Hohensteinu, významného mecenáše umění. Hrabě využil přítomnosti slavného hosta a již na 4. listopadu uspořádal ve zdejším divadle Akademii, tedy koncert, na němž měl Mozart vystoupit jako klavírista i skladatel. Mozart však neměl s sebou žádnou symfonii, která byla tehdy obvyklou součástí programu, a proto musel během několika dnů napsat novou. Touto novou symfonií, kterou podle informací z Mozartova dopisu otci stihl zkomponovat a nazkoušet během pouhých 5 dnů, se stala symfonie číslo 36 C-dur, Kechlův seznam 425, známá

0: Dozněla symfonie číslo 36 C-dur zvaná Linecká, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Soubor Il Pomodoro řídil Maxim Emeljaničev.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Roku 1727, krátce před svou smrtí, podepsal král Jiří I. dokument, kterým udělil Georgu Friedrichu Händlovi britské občanství. Naturalizace mu mimo jiné otevřela cestu k významným zakázkám pro britský královský dvůr. První z nich se stala hudba ke korunovaci nového krále Jiřího II., pro niž Händel zkomponoval 4 monumentální korunovační antemy. Z nich jsme vybrali závěrečný antem My Heart is Indicting, určený ke korunovaci královny Karolíny. Vyslechneme jej v provedení souboru Le Concert Spirituel, který řídí R.V. Nicquet.

0: Vyslechli jsme korunovační antem My Heart is Indicting Georga Friedricha Händla v provedení souboru Le Concert Spirituel, který řídil R.V. Nicke.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus Pieces de Clavecin en Concert Jeana Philippa Rameaua je poměrně vzácným příkladem barokní komorní hudby s obligátním čembalem. Zároveň to jsou jediná dochovaná Rameauova komorní díla. Virtuózní čembalový part je v nich vedoucím hlasem, flétna a viola da gamba spíše doprovázejí. Koncert číslo 4 z této sbírky nám nyní přednesou Trevor Pinnock na čembalo, Rachel Podger na barokní housle a Jonathan Manzon na basovou violu da gamba.

0: To byl koncert číslo 4 pro čembalo, housle a violu da gamba z cyklu Pieces de Clavecin en Concert Jeana Philippa Rameaua. Hráli Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon basová viola da gamba.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Duchovní koncert na text 85. žalmu Herr, der du bist formals gnädig gewest pro dva soprány, dva tenory, bas, čtyřhlasý sbor, dvoje housle, tři trombony a basso continuo napsal Heinrich Schütz pro blíže neurčenou politickou příležitost na sklonku 30leté války. Mocným způsobem v něm stvárnil prosbu o boží pomoc a mír ve válkou zpustošené zemi, vrcholící vizí naplnění slov žalmu. Milosrdenství a pravda potkají se, spravedlnost a pokoj políbí se. Schützův duchovní koncert si vyslechneme v podání Drážďanského komorního sboru se skupinou instrumentalistů a solistů. Gerlinde Sämen a Isabel Schickentanz soprán, Georg Popluc a Tobias Metger tenor a Felix Schwantke bass.

0: Vyslechli jsme duchovní koncert Heinricha Schütze na text 85. žalmu Herr, der du bist formals gnädig gewesst v interpretaci Drážďanského komorního sboru se skupinou instrumentalistů a solistů Gerlinde Sämen a Isabel Schicketanz, soprán, Georg Popluc a Tobias Metger, tenor a Felix Schwantke, bas.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 9 S-dur, Kechlův seznam 271 od Wolfganga Amadea Mozarta je ve skutečnosti jeho čtvrtým původním klavírním koncertem. První čtyři koncerty jsou totiž úpravami děl jiných skladatelů a sedmý je určen pro tři klavíry a orchestr. Mozart jej zkomponoval roku 1777 a jde o jeho poslední klavírní koncert napsaný v Salzburku. Dílo věnoval francouzské klavíristce Louise Victoire Genami, s níž je koncert dnes spojován na místo dříve užívaného, avšak mylného přízviska Genome. V našem pořadu jej uslyšíme v podání Christiane Betzeidenhauta na kopii klavíru Antona Waltra za doprovodu freiburského barokního orchestru, který řídí jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 9 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na kopii klavíru Antona Waltera hrál Christian Bezeidenhout, freiburský barokní orchestr řídil jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kantáta Johanna Sebastiana Bacha Ich hatte viel Bekümmernis pochází patrně z jeho výmarského období kolem roku 1714, i když podle některých badatelů mohla vzniknout již o rok dříve jako zkušební skladba pro konkurs na místo varhaníka v Halle. Po svém příchodu do Lipska ji Bach roku 1723 revidoval pro nové provedení. Vyslechneme ji v provedení sboru a orchestr Gechinger Kantorei se solisty Miriam Feuersinger, soprán, Alex Potter, kontratenor, Benedikt Christiansson, tenor, Matthias Winkler, bas. Provedení řídí Hans Christoph Rademann.

0: To byla kantáta Johanna Sebastiana Bacha Ich hatte viel Bekümmernis. Zazněla v interpretaci sboru a orchestr Gechinger Kantorei se solisty Miriam Feuersinger soprán, Alex Potter kontratenor, Benedikt Christiansson tenor a Matthias Winkler bas. Provedení řídil Hans Christoph Rademann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 2 G-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a roku 1801 jej vydal tiskem jako součást souboru šesti kvartetů opus 18, které věnoval svému mecenášovi knížeti Lobkovicovi. Zazní v provedení smyčcového kvarteta hrajícího na historické nástroje Chiaroscuro kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 2 G-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Chiaroscuro Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dramatickou kantátu Ino pro sopran a orchestr napsal Georg Philipp Telemann na sklonku svého života roku 1765. Je celá vystavěna jako jediný dramatický monolog titulní hrdinky, jehož jednotlivé části na sebe plynule navazují. Libreto vychází z příběhu z Ovidiových proměn. Bohyně Héra, v kantátě nazývaná jako Saturnia, potrestala Ino za to, že po smrti své sestry Semele přijala za vlastního syna Dionýza, kterého Semele splodila s Diem. Přivodila proto šílenství Íninu manželovi Atamantovi, jenž zabil jejich syna Learcha a chtěl usmrtit i druhého syna Melikerta. Kantáta začíná ve chvíli, kdy Íno vyrve dítě Atamantovi z rukou a vrhne se s ním do moře. Chlapicí sice vyklouzne z náruče, nymfy jej však zachrání. Nakonec jsou matka i syn Neptunem proměněni v mořská božstva Leuketeu a Palaimona. Děj kantáty se člení do tří dramatických obrazů, oddělených instrumentálními tanci. Útěk a zoufalství, záchrana a metamorfóza a apoteóza. Obzvlášť pozoruhodný je stylový vývoj celého díla. Od dramatické pozdně barokní árie přes galantní styl až k hudbě raného klasicismu v závěrečné děkovné árii. Telemann ve svých 84 letech vytvořil dílo dramaticky strhující a zároveň překvapivě svěží, v němž si zcela přirozeně osvojil kompoziční postupy skladatelů o několik generací mladších. Závěrečná árie by svou melodikou i instrumentací mohla být snadno zaměněna za dílo raného Josefa Haydna a orchestrálně doprovázené recitativy se svým pojetím blíží stylu Gluckových reformních oper. Kantátu uslyšíme v interpretaci americké sopranistky Amandy Forsyth a souboru barokních nástrojů Boston Early Music Festival Orchestra.

0: To byla dramatická kantáta pro sopran a orchestr Ino, dílo Georga Filipa Telemana. Solový part přednesla Amanda Forsyth spolu s barokním orchestrem Boston Early Music Festival Orchestra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V úvodu pořadu zazněla Mozartova symfonie inspirovaná Haydnem a na závěr jsme zařadili symfonii Josefa Haydna, v níž mnozí muzikologové naopak spatřují ohlasy hudby Mozartovi. Symfonii číslo 98 B-dur napsal Haydn na počátku roku 1792 během svého prvního londýnského pobytu. Mimořádně působivá pomalá druhá věta vykazuje v melodice, instrumentaci i harmonii nápadné podobnosti s pomalou větou Mozartovy symfonie číslo 41 C-dur Jupiter. Bývá proto pokládána za hudební poctu jeho mladšímu příteli, který zemřel 5. prosince předchozího roku. Symfonii vyslechneme v provedení souboru Il Giardino Armonico a Bazilejského komorního orchestru, které diriguje Giovanni Antonini.

0: Dozněla symfonie číslo 98 B-dur Josefa Haydna. Soubor Il Giardino Armonico spolu s Bazilejským komorním orchestrem dirigoval Giovanni Antonini. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok hudby mistrů období baroka a klasicismu ve stylové interpretaci, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příští stanice, Staroměstská.
2: Stanice Staroměstská pražského metra. Právě tady vystupují mnozí ze studentů konzervatoře, když jdou do své školy. My tam dnes směřujeme také, a to za panem ředitelem Petrem Čechem. Má připravený výběr hudby pro naše vysílání, je dnes na stanici D-dur při její pravidelné návštěvě hostitelem. Petr Čech je varhaník, nadále také koncertuje jako klavírista a je nejen pedagogem a ředitelem školy založené už v roce 1811 a je nejen výkonným umělcem, ale také varhaníkem v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v kostele s nejstaršími pražskými varhanami nástrojem ze 17. století. Můžeme se v jeho výběru těšit na varhaní i symfonickou hudbu, na hudbu českou, francouzskou, německou, na baroko romantismus i na hudbu Petra Ebena. Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Petr Weber. S Petrem Čechem jsme v ředitelně Pražské konzervatoře. Ze stěn na nás zhlížejí na velkých obrazech někteří jeho předchůdci, mimo jiné také Antonín Dvořák, také Josef Suk, Bedřich Dionys Weber a možná bychom našli ještě nějaké další, bysta Václava Holcnechta. Pane řediteli, jaké to je být na konzervatoři v této oválné pracovně?
3: No, je to samozřejmě příjemné. A teďka bych mohl hovořit o spoustě dalších pocitů. Nicméně bych řekl, že ty pozitivní určitě převažují a jsem za to rád, protože vnímám vlastně tuto možnost být ředitelem Pražské konzervatoře jako velkou výzvu, především proto pracovat vlastně s lidmi, být s nimi v maximální komunikaci, hledat vlastně prostředky, jak zajistit pro studenty to nejlepší možné vzdělání. Nejenom z hlediska personálního složení pedagogického sboru, kdy se snažím přivádět vlastně vynikající umělce, ale zároveň taky pedagogy, protože ne vždycky je jednoduché propojit tu uměleckou složku s tou pedagogickou, protože víme, že ti opravdu špičkoví interpreti jsou velmi vytíženi a zase ta pedagogická činnost potřebuje určitou pravidelnost, určitý systém. V posledních letech se podařilo vlastně přivést na Pražskou konzervatoř takové osobnosti, jako je Kateřina Englichová, Jirka Vodička, Ivan Ženatý. Nechci teďka někoho opomenout, samozřejmě, to jsou jenom opravdu malé příklady, ale jsem za to rád, že ty tady ve škole

0: zázemí materiálního, myšleno samozřejmě v podobě hudebních nástrojů.
1: Z toho, co říkáte, jasně vyplývá, že přebývání v ředitelně a ta zdejší každodenní práce je především také spojena s hudbou a že na tu hudbu nemáte jaksi čas zapomínat.
0: To určitě nemám a to vlastně jde slyšet i tady v této kanceláři, řekněme, protože hudba se tady na člověka valí opravdu ze všech stran, jak vlastně ze spodu, kde pode mnou je kontrabasová třída, nade mnou je třída dechových nástrojů, vedle je učebna zpěváků. Takže je to nepřeberné množství repertoáru, které se na člověka během toho dne valí. Je to krásná hudba, je škoda, že to musím poslouchat jenom přes zeď. Byl bych radši přítomen osobně, ale tak už to je. Přece mám na starosti tu školu řídit, i když bych radši někdy šel poslouchat do toho koncertního sálu tu živou hudbu.
1: Poslouchejme teď my bez zdi. Jste to vy, kdo dneska vybírá pro posluchače D-dur hudbu. Poslouchejme tedy, co vybíráte nejdřív.
0: Tak já jsem na začátek vybral houslový koncert Johannesa Brahmse. Propojím to asi tím, že jsem jmenoval dva naše přední houslisty. Mám k houslím jako k nástroji velmi blízký vztah, protože koncertujeme s mojí sestrou v duu vlastně housle klavír, housle varhany. A houslovou hudbou a repertoárem jsem byl vždy i ve svém profesním životě silně ovlivněn. Prošli jsme spolu opravdu nespočetný repertoár pro housle a klavír a vždycky tu nejpodstatnější část toho repertoáru tvořila nejen česká hudba, ale také hudba hlavně romantiků, protože tam vlastně dochází k tomu propojení těchto dvou nástrojů na rovnocenné úrovni, že se vlastně z těch partů, že to nejsou už party vlastně sólový a doprovodný, ale jsou to dva rovnocenné nástroje. Takže Brahmsovy houslové sonáty například byly a jsou naším běžným repertoárem a i další tato romantická hudba. Pokud se tedy vrátím k tomu houslovému koncertu, tak jsem přinesl nahrávku Anne-Sophie Mutter, skvělé německé houslistky s New Yorkskou filharmonií, řídí Kurt Mazur. Co k té nahrávce říct více? Tu nahrávku mám samozřejmě rád pro její celek, pro její celkovou atmosféru. Pokud bych se na něco zaměřil osobně, tak ve druhé větě, kdy přichází zpátky vlastně v houslích to téma, tak tam je jedno neuvěřitelné glissando houslové, které v podstatě bylo i z části diskutabilní právě při vzniku této nahrávky. Nicméně z mého pohledu si myslím, že nic romantičtějšího tam člověk nemůže najít.

0: dozněl houslový koncert Johannesa Brahmse, hrála Anne-Sophie Mutter, Kurt Mazur dirigoval New Yorkskou filharmonii. Byl to dnešní první výběr našeho hostitele Petra Čecha, varhaníka, ředitele Pražské konzervatoře, také klavíristy, a tuším, že když se zeptám, vlastně velkého romantika.
1: V jistém ohledu se to tak dá říct, ano. Člověk potřebuje vlastně i pro svůj život určité polohy vnímání a někdy je nutné být racionální, někdy to ten život takto vyžaduje, ale když se potom zase člověk ubere a usebere do nějakého vlastního klidu, tak aspoň já to tak většinou mám, tak spíše vyhledávám tu hudbu toho romantického období, které nechám pouze na sebe nějakým způsobem působit a nacházím v ní i určité sklidnění. Přece jenom, když si člověk pouští toho Bacha, tak musí být myšlenkově velmi odpočatý, čerstvý, aby mohl usledovat všechny vlastně ty náročné kontrapunkty a podobné skladebné techniky, kdežto u té romantické hudby může přece jenom trošku někdy jako i v té náročnosti vnímání vypustit.
0: Takže u romantické hudby ještě zůstaneme?
1: U romantické hudby zůstaneme a půjdeme teďka na skladatele, který samozřejmě stylově velmi blízko Johannesu Brahmsovi. Dostaneme se vlastně k jeho německému, řekněme částečně předchůdci Robertu Schumannovi. Tentokrát v písňovém cyklu Frauenliebe und Leben v interpretaci vynikající zpěvačky Jessie Norman. Proč vlastně písňový cyklus? Propojení slova a hudby je něco, co mě vždycky nějakým způsobem oslovovalo a je pro mě velmi zajímavé pozorovat, vlastně, jak skladatel ten text zhudebňuje, jak v každém významu toho slova, nebo řekněme té věty či fráze, jak používá harmonických prostředků, aby vyjádřil tu podstatu toho slova. A kde jinde, než právě v romantické hudbě.
0: Takže Jessie Norman, pianista Irvin Gage a Schumannův písňový cyklus Láska a život ženy.

0: Láska a život ženy, písňový cyklus Roberta Schumana. To je skladba, která teď dozněla u nás na stanici D-dur, kterou posloucháte. Jesse Norman, pianista Irvin Gage. Je to jeden z dnešních výběrů našeho hostitele Petra Čecha, varhaníka a ředitele Pražské konzervatoře. A jak jsme si říkali, tak trochu také romantika, takže jsme si užívali i společně my dva to, že se tady zpívá o krásných citech a zpívá se o nich ve velmi jemných hudebně výrazových niancích. Teď nás ale čeká asi varhaní hudba. Určitě odhadu, že se k ní musíme vrátit, to byste nebyl vy přece.
1: Ano, teďka nás čeká poměrně velký skok od této jemně hladěné romantické hudby. A teďka bych rád představil Petra Ebena, tedy našeho stěžejního představitele varhaní literatury 20. století. Skladatele, který opravdu celý život vlastně zasvětil nejenom skladbě, ale právě i varhanám, protože ta výhoda Petra Ebena spočívala v tom, že on sám byl varhaníkem. Varhany jsou totiž velmi specifickým nástrojem, jak z hlediska jeho ovládání, tak z hlediska i zvukového, krom toho také z toho hlediska, že každý nástroj je jiný. To, co mě vlastně na tom oboru i lákalo, proč jsem si ho zvolil, tak byl právě ten důvod, že pokaždé přicházím k jinému nástroji, pokaždé musím pracovat nově se zvukem a také s prostorou. Jednou s prostorou koncertního sálu, po druhé s prostorou kostela s velkým dozvukem. A toto jsou všechno věci, se kterými se musí varhaník umět vyrovnat. A ta práce je velmi tvůrčí a naplňující v tomhle ohledu. Dílo, ke kterému se teďka dostaneme, tak je dílem, které vzniklo v 50. letech. Byla to absolventská práce Petra Ebena a jedná se o dílo Nedělní hudba. Je to skladba, která se skládá ze čtyřech částí, z nichž bych asi samostatně zmínil poslední čtvrtou část, finál, který je specifický sám o sobě tím, že ve svém závěru používá nápěv Salve Regina, to znamená gregoriánský nápěv, který právě v těch 50. letech bylo poměrně velmi odvážné dát do kompozice, kdy vlastně to Salve Regina v tom samotném závěru této 30-minutové skladby zaznívá v podstatě jako oslavná óda vlastně Panny Marie. Samozřejmě, že k tomu se vztahuje mnoho interpretačních náhledů, a jistě na něm můžeme pohlížet různými způsoby a tady bychom se dostávali vlastně k těm interpretačním pohledům na určité momenty, na některá díla. A sice tady v tomto konkrétním případě jsem se i já sám setkal s různými náhledy, kdy řekně starší generace varhaníků samozřejmě k tomu zaznění toho Salve Regina zhlíží s nějakou úctou a vlastně i v té interpretaci žádají, aby se to projevovalo. Ne, že bych tím chtěl říct, že mladší generace k tomu nevzhlíží s úctou, ale samozřejmě otázka, v čem se ta úcta k té interpretaci tohoto gregoriánského nápěvu projevuje. Já si myslím, že to není otázka tempa například, kdy vlastně já jsem zažil i na soutěži Pražského jara, kdy byl Petr Eben i jakýmsi konzultantem odborné poroty, kdy tam nastal rozpor právě z hlediska této citace vlastně Salve Regina, kdy právě ta generace starších varhaníků vyžadovala pomalejší tempo, vznešnější tempo. Já jsem to bohužel interpretoval v rozporu s těmito představami, protože jsem to vnímal jako opravdu jakýsi vrchol i finál, i z hlediska přece jenom technické zdatnosti, která v této části je obsažena. A jsem rád, a pro mě bylo i tehdy podstatnější, že se má interpretace setkala s pozitivním pohledem samotného Petra Ebena. Vyslechneme si tedy celou nedělní hudbu, čtyřčásťovou, a je to skladba, která mi vlastně přirostla k srdci, a je to jedna z nejkrásnějších skladeb, respektive varhaních cyklu Petra Ebena.

0: Uplynulá půl hodina patřila na stanici D-dur Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hudbě Petra Ebena, a to skladbě, která i v názvu má slovo hudba, nedělní hudbě, skladbě z 50. let, skladbě o čtyřech částech, jedné z vrcholných skladeb autora, kterou hrají varhaníci skutečně po celém světě. Tím, kdo nám ji hrál, byl náš dnešní hostitel Petr Čech. Pane Čechu, zmiňoval jste, že každé varhany jsou hodně jiné než ty druhé. Je to u varhan mnohem větší rozdíl než u klavíru, u houslí a tak dále. Ta danost nástroje je opravdu zcela zásadní, ať už ve velikosti, ve vybavení rejstříka a tak dále. Jaké jsou varhany, na které jste nahrál nedělní hudbu, což byly tuším varhany v sále Martinu na AMU?
1: Ano, nástroj, který nás provázel vlastně po celé studium na zmíněné škole, nástroj firmy Rieger Kloss, která vlastně stavěla většinu nástrojů, nových nástrojů tady u nás, a v podstatě my se na tyto nástroje dneska díváme trošku pesimistickým pohledem z hlediska jejich ostřejší zvukové charakteristiky. Nicméně je potřeba říct, že právě Petr Eben měl tento typ nástroje jako zvukový podklad pro své komponování pro varhany. Takže si myslím, že právě třeba tvorba Petra Ebena je na tyto nástroje poměrně typická, pokud ji provádíme.
0: Je to podobný zvukový ideál, jako třeba jsou varhany v Rudolfinu?
1: Je to podobný, nicméně varhany v Rudolfinu jsou malinko zvukově jinde, protože to nejpodstatnější u varhan je intonace nástroje. A zrovna u té intonace nástroje, intonování nástroje v Rudolfinu byl po celou dobu pan doktor Jiří Reinberger, který vlastně dohlížel na ty intonéry, když ten nástroj intonovali, a nechal ho intonovat podle svých zvukových představ, které měl ze zahraničí. Proto ten nástroj je malinko odlišný a blíží se spíše těm evropským estetickým zvukovým standardům.
0: Evropským ve smyslu německým nebo francouzským?
1: Německým.
0: Tak to byla odbočka k varhanám, k nástroji, který pro Petra Čecha je tím hlavním, ale hned za ním, těmi 49 s bílými procenty, je nástroj druhý, a to sice klavír.
1: Ano.
0: Pojďte nám zahrát na klavír teď.
1: Moc rád. Jako další dílo zazní Z domoviny od Bedřicha Smetany. K tomu netřeba nic dodávat. Je to dílo, které mě provází po celý život, protože jsme ho interpretovali, hráli na mnoha zahraničních koncertech. Jsou to díla, se kterými člověk vlastně jezdí po světě a prezentuje českou hudbu v zahraničí. A nechci vůbec teďka nějakým způsobem vlastně rozstřídit skladatele, které je dobré takto, řekněme, vyvážet za hranice, ale přeci jenom pokud řekneme jména, jako je Janáček, Smetana, Dvořák, tak toto jsou skladatelé, kteří určitě z hlediska toho, že s nima jezdíme za hranice a těmito reprezentujeme českou hudbu, takže toto jsou jména, která jsou nespochybnitelné. Z hlediska nahrávky, kterou si vyslechneme, je to nahrávka, která vznikala tady v koncertním sále Pražské konzervatoře na začátku pandemie, a možná, že i tady si můžeme ten název Z domoviny přeložit do té podoby, že jsme tímto koncertem, touto nahrávkou chtěli tehdy pozdravit studenty i pedagogy, kteří nemohli chodit tady studovat, a možná jsme jim tím chtěli i dát najevo, vlastně jak tuto školu vnímáme, že tato škola je pro mnohé z nás určitě tou domovinou, ze které všichni vycházíme a ze které vycházíme vlastně interpretovat díla nejen českých skladatelů do světa.
0: A s kým jste ta dvě dua z domoviny, ta Smetanova dua, natočil?
1: Dua zazní s vynikajícím houslistou, koncertním mistrem České filharmonie, s Jiřím Vodičkou.

0: kolegové na Pražské konzervatoři a také určitě hudební přátelé, houslista Jiří Vodička a varhaník a v tomto případě ale klavírista Petr Čech nám zahráli dua z domoviny od Bedřicha Smetany. Nahrávka vznikla na Pražské konzervatoři v době pandemie a tak také byla streamována. Petr Čech je naším hostitelem, vybírá pro nás dnes hudbu a já se ptám, jakou vybírá dál?
1: Dalším skladatelem bude Ludwig van Beethoven a v podstatě tím završujeme taková ta tři německá velká B, Bach, Beethoven, Brahms. Beethoven je skladatelem, který má v mém životě velmi velké místo. Nechci teďka asi úplně specifikovat, čím to je, jestli je to těma polohama té klidné plochy s tou náhlou bouřlivostí v rámci sforcát.
0: Takový, že byste byl?
1: to snad ne, ale přece každý máme svoje emoce v sobě a někdy samozřejmě ty emoce můžou být i bouřlivější a myslím si, že to k našemu povolání nějakým způsobem patří.
0: Muzikant bez emocí to nejde.
1: Muzika nejde bez emocí, samozřejmě z hlediska pozice ředitele si musí člověk na ty emoce dávat přece jenom jako mnohdy pozor, protože přece jenom v těch jednáních je potřeba vystupovat profesionálním způsobem a emoce patří spíše do té muziky.
0: Ale nicméně hudebník, ředitel může být někdy možná i pardonován.
1: No, doufejme.
0: Ale nesmí se to stávat moc často. Pane řediteli, pane Čechu, zpátky k Beethovenovi, klavírní koncert, který?
1: Klavírní koncert číslo 5, císařský Esdur. Samozřejmě ta inspirace u toho Beethovena a vůbec u klavíru v díle Beethovenově se odráží vlastně i v tom, že jsme tady nedávno na konzervatoř pořídili nový hammerklavír, který jsme přivezli ze Salzburku. Je to kopie, tedy nástroje přímo z období Ludwiga van Beethovena. A nechci říct, že snad proto, abychom tady zakládali hlavní obor hammerklavír, ale proto, aby studenti měli možnost si zahrát na nástroj, který vlastně odpovídá dobově vzniku tohoto díla, aby poznali u toho konkrétního nástroje taky možnosti, které ty nástroje té doby poskytovaly.
0: Uslyšíme kladívkový klavír na té nahrávce a ono to opravdu zní jinak a určitě to je i jinak pod prsty cítit, že?
1: Určitě ano, ta mechanika toho klavíru je bližší spíše ještě čembalové mechanice a zvuk samozřejmě někde na pomezí mezi vlastně čembalem a moderním klavírem. Zase je to otázka pohledu, jak každý nahlížíme hru na tyto historické nástroje. Já jsem zcela rovnocenným příznivcem vlastně jak provedení na moderní klavír, tak i právě na tento hammerklavír. Každé vlastně přináší něco i v rámci právě těch zmíněných emocí. Moderní klavír je přece symfoničtější nástroj a podpoří možná tu beethovenovskou kompoziční strukturu z hlediska toho rozptylu většího dynamického. Nicméně, když si člověk poslechne vlastně to provedení s tím hammerklavírem, tak zase to přináší jiné pocity a jiné dojmy, protože ten hammerklavír se lépe prosazuje díky svému zvuku také přes zvuk toho orchestru a i díky tomu možná můžeme lépe pochopit, proč třeba Beethoven komponoval velmi často v plných harmoniích ve spodních, tedy basových polohách, protože na ten hammerklavír přece jenom ten zvuk je jiný než u toho moderního klavíru a to ale nechám samozřejmě už na posluchačích, která interpretace jim bude bližší.
0: A vybral jste jakou nahrávku?
1: Je to nahrávka s Christopherem Hagwoodem a na klavír hraje Stephen Lubin.
0: Christopher Hagwood, to znamená že hraje i jeho jim založený orchestr The Academy of Ancient Music.

0: Právě dozněl Beethovenův pátý klavírní koncert v interpretaci Stevena Lubina a Christopha Lockwooda. A teďka bychom se zase přesunuli kousíček dál k romantické hudbě, a sice k hudbě, která je zase nám varhaníkům bytostně blízká. A je to hudba jednoho z největšího romantiku francouzské varhanní hudby, Césara Franka.
1: Hovoří náš dnešní hostitel Petr Čech, varhaník, ředitel Pražské konzervatoře. Hostitel znamená ten, kdo hudbu vybírá. Povídejte dál.
0: Vybral jsem symfonii D-moll, samozřejmě jedno z stěžejních děl Césara Franka, tedy skladatele, který má velmi rozsáhlé dílo právě věnované varhanám. Tato symfonie je sice symfonie orchestrální, nicméně César Franck vlastně má i svoji varhanní symfonii. Je to takzvaná Grand Pièce Symphonique. A co lze vlastně k těmto říci? Tyto dvě symfonie jsou velmi blízce, velmi úzce propojené, protože vychází ze stejného tématu. Tím tématem je vlastně Beethovenovo téma z posledních kvartetů smyčcových. Je to téma, vlastně, kdy si klade otázku životní Es muss sein. To je to téma, tedy které je ústředním tématem obou těchto symfonií. Co říct více k Césaru Frankovi? Hlavně tedy to, že můj obdiv k tomuto skladateli je v tom, že v sobě, respektive tedy ve svém díle, propojuje francouzskou i německou vlastně oblast. Francouzskou zvukovost a německou, řekne, preciznost formovou. Jestli je to dáno tím, že vlastně v době, kdy se Frank narodil, tak jeho rodné město nepatřilo Francii, ale Německu, tak...
1: Možná, anebo něčím jiným.
0: Kdo ví, čím to je, ale určitě ty vlivy vlastně těchto dvou zemí se v jeho díle promítají a to je to, co mě na tom díle fascinuje.
1: A promítá se i ta jeho varhanní profese do té symfonické hudby, do té orchestrální hudby?
0: Ta se promítá v rámci instrumentace. Ale to se váže samozřejmě i k tomu typu nástroje, který v té době vznikl. Vlastně je to nástroj stavitele Aristida Cavaillé-Cola, což je jakýsi prototyp vlastně francouzského romantického varhanářství. Snad bych si jenom postesknul, že jsme mohli mít nástroj Cavaillé-Cola i tady u nás, právě v Rudolfínu. Bohužel k tomu nedošlo, ale máme tady nástroj v Chebu, vlastně v kostele, v chrámu svatého Mikuláše, kde postavil nástroj žák Aristida Cavaillé-Cola, takže máme poměrně blízko k tomu, abychom mohli přece jenom i hudbu Césara Franka interpretovat na, řekněme, autentický nástroj. Nicméně zpět k vybrané nahrávce. A jak už jsem zmínil, vlastně město Liège, či německy Lutych, rodiště Frankovo, tak právě tato nahrávka je zajímavá tím, že jí hraje, tedy interpretuje orchestr města Liège a diriguje Pierre Bartholomew.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Tu pro vás dnes vybírá náš hostitel Petr Čech, ředitel Pražské konzervatoře a varhaník. A tak není divu, že sáhl i po hudbě Cezara Franka, proslulého varhaníka a varhaního skladatele, i když sáhl po hudbě symfonické. Poslouchali jsme alespoň výběr z Frankovy velmi populární symfonie D-moll. Hrál orchestr města Liège, Frankova rodiště, a dirigoval Pierre Bartolomé. Pane Čechu, máme před sebou asi už poslední váš dnešní výběr. Zůstáváte, jak vidím na té hromádce CDček, u francouzské hudby a u hudby s názvem symfonie, ale teď musíme asi začít hovořit trošku podrobněji, protože ku podivu i solové varhany mají své symfonie.
1: Ano, přicházíme pouze k varhaní hudbě, ale název symfonie zůstává zachován. Je to vlastně druh, který se zrodil právě ve Francii v období romantismu, tedy takzvaná varhaní symfonie, kde vlastně varhany opravdu přebírali tu funkci toho orchestru, tedy toho symfonického nástroje, který je měl, řekněme, i z části nějakým způsobem zastoupit. A varhany se vlastně dostávaly do koncertních síní a staly se v podstatě takto i nástrojem koncertním, nejen vlastně tím pro duchovní potřebu. Symfonie, která bude teďka následovat, tak je v podstatě jedna z asi nejhranějších i symfonií, možná nejznámějších tedy, ale jistě jedna z nejkrásnějších symfonií. Je to symfonie Charlese Marie Vidora, a sice jeho pátá symfonie F-moll, opus 42. A my se dostáváme u Charlese Marie Vidora vlastně k vrcholu symfonické hudby pro varhany. Většina posluchačů bude jistě znát známou tokátu z této páté symfonie.
0: Která se hrává samostatně často, jako ano. Opravdu naprosto epochální záležitost.
1: Ano, což je trošku škoda, protože ač nechci posuzovat samozřejmě kvalitu této tokaty, která je jistě nádherná, úžasná, technicky brilantní, ale z mého pohledu jsou podstatně symfoničtější právě předchozí věty. A když to tak vezmu postupně, vlastně co se z té symfonie hraje, což je škoda, že se vůbec hrají ty části samostatně, že se nezachovává ten celek, tak pro mě osobně je například nejsymfoničtější větou věta třetí, která se ale hraje samostatně velmi, velmi zřídka. To je mě upřímně opravdu líto, protože ta věta je opravdu nádherná a je škoda vlastně jí nehrát na koncertech opravdu v nejlepším případě, tedy jako celek té symfonie. Nicméně, pokud vezmu i první větu, úžasné variace, čtvrtou větu i z hlediska vlastně registrace na varhany, kdy se jedná v podstatě o něco nebeského, něco nadpozemského, úplně vzdáleného, se solovým flétovým rejstříkem vlastně v pedále, ve kterém je přednášená hlavní vlastně melodická linka té věty. Co dodat k této symfonii? Věřím, že po jejím poslechu se shodneme na tom, že by se měla opravdu hrát jako celek, nejenom ta slavná tokata.
0: Budete hrát vy, to je dobře, že vás také dneska uslyšíme, a budete hrát na nástroji v Ludgeřovicích. To je tam u vás nedaleko Opavy, že?
1: Ano, je to nástroj, který je v Ludgeřovicích u Ostravy, tedy v blízkosti, a Pokud vlastně můžu se zastavit teďka u nástrojů, které jsou mi velmi blízko, tak je to samozřejmě nástroj v týnském chrámu, který je, řekněme, můj domácí z hlediska postu varhaníka.
0: Což je ten nástroj nejstarší pražský barokní ze 17. Ano. století, čili úplně jiný než ten ludgeřovický.
1: To je úplně někde jinde, samozřejmě i zvuková stránka, rozsah nástroje, takže i v jistém slova smyslu omezený repertoár, kdežto nástroj v ludgeřovicích skýtá obrovské možnosti, ač se jedná pouze o dvoumanuálový nástroj, tak je velmi pestře vystavěn z hlediska dispozice a proto je možné vlastně na něj interpretovat i dílo, jako je právě francouzská varhaní symfonie. Toto jsou nástroje, které jsou opravdu mému srdci velmi, velmi blízké, nejenom z hlediska toho, že tedy je to nástroj, který se nachází v mém rodném kraji, ale spíše z hlediska toho, že ten nástroj je neskutečně barevně zajímavý od těch nejniternějších pianistim až po to opravdu velké symfonické forte.
0: Takže Charles Maria Vidor, Symfonie číslo 5 hraje náš dnešní hostitel Petr Čech.

0: Posloucháte stanici D-dur. Dnes jsme byli na návštěvě u varhaníka Petra Čecha. Byl to on, kdo teď hrál na varhany v Ludgeřovicích v Moravskoslezském kraji. Hrál symfonii číslo 5 F-moll Charles Marie Widora. Než se rozloučíme, často se říkává, že hudba je jen jedna. Ta dobrá a špatná. A já se teď zeptám, jestli to opravdu je pravda, respektive jestli je i hudba jedna ta duchovní, se kterou se setkáváte, když jste chrámovým varhaníkem, a ta hudba světská, se kterou se setkáváte zase někde jinde a se kterou se hodně setkáváte i když hrajete na klavír a i když vyučujete anebo ředitelujete na Pražské konzervatoři.
1: Já bych si vrátil k tomu pojmu, že hudba je jedna. Samozřejmě je nutné rozlišovat, zda se jedná o hudbu kvalitní nebo řekněme méně kvalitní, protože i ta hudba méně kvalitní vznikla z nějaké vnitřní potřeby toho skladatele, z nějaké potřeby vyjádření vlastně svých pocitů, a to je nutné respektovat. Nerad bych vlastně rozlišoval mezi hudbou světskou a duchovní. Jsem rád, že vlastně i já při svém působení v chrámu Matky Boží před týdnem se nemusím přímo specializovat na to, že bych interpretoval jenom hudbu duchovní, ale že můžeme vlastně přistoupit v tomto prostředí právě i třeba k té hudbě světské, že můžeme interpretovat tuto hudbu, a jedná se právě o to, aby to byla hlavně hudba kvalitní. A potřeba je, aby to byla hudba, která oslovuje lidi, která nám, interpretům, ale i našim posluchačům dělá radost a obohacuje naše životy.
0: Tolik Petr Čech, náš dnešní hostitel a ten, kdo vybíral hudbu pro naše vysílání. A od mikrofonu se s ním loučí a příjemný další poslech vám všem přeje Petr Weber.
2: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
3: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, máte naladěnou stanici D-dur a od mikrofonu vás zdraví Krištof Spirit. Budu vaším průvodcem ve vysílání v následujících 4 hodinách. A znít budou díla například Ludwiga van Beethovena, Pietra Locatelliho, Johannesa Brahmse, Bohuslava Martinů, Johanna Sebastiana Bacha, Karla Stamice, Antonína Dvořáka nebo také Sergeje Prokofieva. Nejprve míříme za hudbou Ludwiga van Beethovena a také za vyhlášeným souborem, který interpretuje hudbu na originály nebo repliky starých nástrojů, za Akademii staré hudby Berlín. V jejich podání uslyšíme Beethovenovu 4. symfonii B-dur. Řídí Bernhard Forkh.

Čtvrtou symfonii B-dur Ludwiga van Beethovena dohrála Akademie staré hudby Berlín. Řídil Bernhard Fork. Nyní se přesuneme k jinému souboru, který se specializuje na interpretaci staré hudby. Konkrétně k italskému orchestru Il Giardino Armonico. Milánský soubor založil už v roce 1985 flétnista a dirigent Giovanni Antonini. V jejich podání uslyšíme Concerto Grosso S-dur, opus 7 číslo 6, italského pozdně barokního mistra Pietra Locatelliho.

0: Slyšeli jsme Concerto Grosso Esdur, opus 7, číslo 6, Pietra Locatelliho. Sóloje se představili Isabel Faust a Stefano Barnesky na housle a Paolo Besky na violončelo. Soubor Il Giardino Armonico řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Serenáda pro komorní orchestr číslo 2 A-dur je dílo, které nás teď čeká. Jejím autorem je 26-letý Johannes Brahms. Centrem pětivětého díla je rozměrné adagio, kolem kterého jsou z obou stran svižné taneční věty. Pozoruhodné je, že v tomto díle skladatel vynechal housle. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Tak to byla serenáda pro komorní orchestr číslo 2 A dur Johannesa Brahmse. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Ve vysílání stanice D dur teď navážeme na Johannesa Brahmse možná trochu nečekaně, přesto zcela logicky hudbou Bohuslava Martinů. Ten zkomponoval svůj druhý klavírní koncert jako poctu Brahmsovi. Doslovně zde cituje téma z Brahmsova dvojkoncertu pro housle a violončelo. Hrají Rudolf Firkušný a Česká filharmonie, řídí Libor Pešek.

0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 2 Bohuslava Martinů nám dohráli Rudolf Firkušný a Česká filharmonie. Řídil Libor Pešek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur míříme do kantátového světa Johanna Sebastiana Bacha. Kantátou číslo 78 Jesu der du meine Seele, tedy Ježíši, jenž si zachránil mou duši, zkomponoval Bach ve druhém roce svého působení v Lipsku. Poprvé zazněla v kostele svatého Tomáše v neděli 10. září 1724, což byla 14. neděle po Nejsvětější Trojici. Je doloženo, že kantátu Bach uvedl za svého života ještě několikrát. A též je doloženo provedení 5 let po Bachově smrti Bachovými žáky.

Dozněla kantáta číslo 78 Jesu, der du meine Seele, tedy Ježíši, jenž si zachránil mou duši, Johanna Sebastiana Bacha. Zpívali Hanna Morrison, Marion Eckstein, Georg Popluc, Tobias Bend a Chorus Musicus Köln. Hrál Das neue Orchester, řídil Christoph Spering. Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-Dur, jejím vysíláním vás provází Christoph Spirit. A v Německu ještě setrváme, jen se přesuneme do Mannheimu, kde se roku 1745 narodil Karel Stamitz, starší syn českého skladatele a kapelníka Jana Václava Stamice. Velmi brzy se Karel stal uznávaným houslistou a skladatelem.

0: Poslouchali jsme koncert pro klarinet a orchestr číslo 11 S-dur Karla Stamice. Hráli Sabine Meyer a Akademie svatého Martina v Polích. Řídila Jona Braun.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V čase se teď posuneme o nějakých 100 let kupředu, do roku 1889. V létě toho roku zkomponoval Antonín Dvořák svůj druhý klavírní kvartet S-dur, opus 87. A to po opakovaném naléhání německého nakladatele Fritze Simroka. Zahraje nám ho klavírní kvarteto Josefa Suka.

Klavírní kvarteto Josefa Suka dohrálo klavírní kvartet číslo 2 S-dur Antonína Dvořáka. A opět se posouváme v čase kupředu. Tentokrát jen o 35 let, do roku 1924. Skladatel Sergej Prokofjev v tomto roce zkomponoval kvintet pro hoboj, klarinet, housle, violu a kontrabas opus 39, což je neúplná verze jeho baletu Trapéz o cirkusovém životě. Dílo obsahuje nejen lahodné lyrické pasáže, ale i drsné disonance a náročné rytmické složitosti. Je zkrátka mladicky modernistické.

0: Dozněl kvintet pro hoboj, klarinet, housle, violu a kontrabas opus 39 Sergeje Prokofjeva. Hráli Karel Lang na hoboj, Václav Kizivát na klarinet, Milan Vítek na housle, Milan Hřmánek na violu a Václav Fuka na kontrabas.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur míříme na počátek 17. století za hudbou Claudia Monteverdiho. Uslyšíme dílo nadepsané jako semidramatický balet se zpěvy s názvem Ples nevděčných, Il ballo delle ingrate. Zjednodušeně řečeno se jedná o rozměrný madrigal s četnými instrumentálními ritornily. Poprvé byl uveden v Mantově v roce 1608 během oslav svatby Francesca Gonzagy a Markéty Savojské. Novomanželé údajně během představení sami účinkovali jako tanečníci. O 30 let později bylo dílo zařazeno do Monteverdiho 8. knihy madrigalů.

Tak to byl ples nevděčných Il ballo delle ingrate Claudia Monteverdiho. Zpívali členové souboru Red Bird, hrál soubor The Pearly of Instruments, řídil Peter Holman. A tím končí tento vysílací blok stanice D-dur, který připravil a uváděl Krištof Spirit.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příjemný den, milí přátelé operní hudby. Na programu je dnes hudba francouzského genia Hectora Berlioze, který v celé své kompoziční aktivitě mířil do budoucnosti a sklízel za to od současných oponentů a protivníků nevděk. Ale nacházel i zastánce u osvícených osobností, mezi něž patřil houslový virtuos Niccolo Paganini, pianista Franz Liszt, který byl také svědkem při Hectorově svatbě s Harriet Smithsonovou, nebo mladý Robert Schumann. Dále překladatel Thomas Gunné, který stál u zrodu Hectorových irských melodií a prvního setkání s Harriet Smithsonovou a další. Patřil mezi ně i skladatelův přítel, stavitel varhan, Eduard Alexander, který koupil na věčné časy místo posledního odpočinku v Montmartre a věnoval ho Berliozovi. A konečně byl také mezi nimi jeho příznivec Eduard Benazé, francouzský obchodník a provozovatel kasína v německém Baden-Badenu. Ten se také angažoval ve stavbě tamního divadla, které vystavěl Charles Couteau podle budovy pařížské opery. A Benazé si u Berlioze vyžádal operu pro slavnostní otevření divadla v Badenu. Tak došlo ke vzniku komické opery podle Shakespeareovy komedie Mnoho povyku pro nic. Berlioz ji psal po dokončení velké opery Trojané a opera o dvou jednáních dostala originální název Beatrice et Benedict podle ustáleného překladu jako Blažena a Beneš. Podle druhé milenecké dvojice vedle Éry a Klaudia ve hře Shakespeareově. Autor, celoživotní obdivovatel anglického dramatika, se zabýval myšlenkou na zhudebnění Shakespeareovy komedie už od návratu ze studijního pobytu v Římě v roce 1833, v roce své svatby s Harrietou. Ale po téměř 30 letech se mu teprve nápad či sen podařilo uskutečnit. Libreto si napsal sám a k ději přidal jen zpěvní části a scénu, v níž vystupuje groteskní postava kapelníka Somarona. A také sám dirigoval premiéru 9. srpna onoho pozdního léta roku 1862. Rok poté dostala opera německou verzi libreta od Richarda Pohla, kterou Berlioz dvakrát dirigoval ve Výmaru. Tehdy při premiéře v roce 1862 pozval francouzského skladatele kníže von Hohenzollern-Hechingen do svého sídla na zámku Löwenberg a francouzský skladatel zažil chvíle štěstí při dirigování knížecího orchestru a svých skladeb. Z té doby zaznamenal Berlioz vzpomínku na rozhovor s výmarským vévodou, který se domníval, že skladatel komponoval duet Éry a Irsil Vy vzdycháte, má paní, za romantického večera při svitu měsíce. Berlioz o této příhodě píše ve svých pamětech. Musel zcela neromanticky odpovědět, že duet byl komponován při projevu jistého kolegy v institutu. Vévoda se chopil anekdotického charakteru věci a poznamenal, že šlo jistě o inspirativního a

zdatného řečníka. Méně příjemná byla v té době skutečnost, že v červnu roku 1862, dva měsíce před premiérou, zemřela Berliozova druhá manželka Marie Récy. První jednání komické opery Beatrice et Benedict, Blažená Beneš, je uvedeno předehrou, kterou následuje zborová scéna, v níž Sicilané oslavují vítězství nad Maury. Přicházejí Leonato, guvernér Messiny, spolu se svou dcerou Ero a neteří Beatrice, Blaženou, aby přivítali vítěze, sicilského generála Dona Pedra, jehož doprovázejí pobočník Claudio a důstojník Benedikt, tedy Beneš. Ero se těší na návrat svého snoubence Claudia a své city vyjeví v árii Je vais le voir. Uvidím ho? Uvidím. Poté se představí hlavní dvojice jednání, Beatrice a Benedikt, kteří si jako obvykle v minulosti i tentokrát vjedou do vlasů. Oba mají pro druhého jen posměšky a urážky a také to dávají patřičně najevo, až se nakonec přeci jen v něčem shodnou, že manželství je pro ně nemyslitelné. Po zrušeném výstupu rozmlouvají tři vojenští přátelé, Don Pedro, Claudio a Benedikt, přičemž Claudio oznamuje, že místodržící Leonato souhlasil s jeho sňatkem s Érou. Načež provokuje zatvrzelého Benedikta. Tři společníci využívají svého důvtipu k chvále nebo ke kritice žen, jen Benedikt trvá na tom, že by měl být vypovězen, pokud by někdy vstoupil do manželství. Don Pedro a Claudio se rozhodnou přimět Benedikta, aby svůj názor změnil. Na scénu pak vystoupí sbormistr Somarone, aby nacvičil svou vlastní svatební ódu, čímž dává Benediktovi další příležitost odmítnout manželství a vyjádřit lítost, že se jeho přítel Claudio připojil k té idiotské bandě milenců. Somarone přednáší svou svatební ódu pro své mecenáše Dona Pedra a Claudia a je spokojen, že dosáhl pozornosti a úspěchu při vědomí, že mu naslouchá i Benedikt. Don Pedro, Claudio a Leonato spiklenecky hovoří o údajné nesmírné lásce Beatrice k Benediktovi tak výmluvně, že se Benedikt rozhodne, že se do ní opravdu zamiluje. Stane se tak v rondu a je vais le mé, mon cœur me l'annonce. Ach, budu ji milovat, srdce mi to říká. Následuje klidná a snová sekvence, kterou zpívají Ero a Irsil, snoubenka Leonatova, a první jednání uzavírá překrásný duet Vous soupirez, madame. Vy vzdycháte, má paní, o kterém spolu rozprávěli výmarský vévoda a Berlioz při premiéře. Účinkují Filip Bardi, recitace, posel, Filip Maňa, Leonato, zpívají Susan Graham, soprán, Beatrice, její mluvené partie recituje Lawrence Roy. Dále zpívají Jean-Luc Viala, tenor, Benedikt, recituje Philippe Bertin. Roli Ero zpívá Sylvia McNair, soprán, recituje Valérie Janet. Catherine Robin, mezzosoprán, zpívá Irsil, recituje Sophie Niedergang. Roli Claudia má Gilles Cachemaille, bariton, recitace Enrico Di Giovanni. Gabriel Bacchi, bariton, vystoupí jako Somarone. Vincent Le Textier, bas, je Don Pedro, recituje Jean-Paul Racodon. Dále účinkují sbor Lyonské opery, sbormistr Marco Zambelli. Hraje orchestr Lyonské opery, řídí John Nelson. Nerušený poslech přeje váš průvodce operou Rafael Brom. A podotýkám, že v současné době je už v podstatě v celé republice k dispozici digitální vysílání DAB, kterým můžete vybavit svůj přijímač.

0: To bylo první jednání opery Beatrice et Benedict, Blažená Beneš, od Hectora Berlioze, které uzavřel populární duet snoubenky generálova pobočníka Claudia Ero a rovněž snoubenky guvernéra Leonata Irsil s titulem Vous soupirez, madame. Vy vzdycháte, paní. Obě dojímala moc a velikost lásky. K jejímuž vyvrcholení, svatbě, směřuje druhé jednání opery.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Druhé jednání opery Beatrice et Benedict, Blažena a Beneš od Hectora Berlioze začíná scénou se služebníky, kteří připravují svatební slavnost. Sbormistr Somarone, který je více než přijatelně opilý, je doprovázen improvizací stejně podroušených hudebníků. Poté, co se Beatrice dozvěděla o lásce, kterou k ní Benedict prý zjevně cítí, zkoumá své vlastní city a musí uznat, že i ona podléhá. Vyjeví to ve slavném zpěvu Dieu que viens d'antan. Bože, co jsem slyšela. Beatrice se těžce vrací ke své obvyklé protimanželské póze, tváří v tvář posměškům Éry a Irsil. Ty dvě, plně si vědomy změn, které v mysli Beatrice nastaly, pustili se do vášnivé písně, k níž se brzy přidala i sama Beatrice. Je vais dans cœur d'amour. Jdu s milujícím srdcem. Svatební chvalospěv završuje proces zbližování. Beatrice a Benedikt tváří v tvář jsou plně zmatku a míchají napůl vyznání s posměšky. Svatební pochod slavnostně uzavírá manželství mezi Érou a Claudiem. A tajně připravená druhá smlouva přichází ke slovu poté, co oba z hašteřivého páru nedopatřením a v rozrušení vytrousí milostné dopisy. Beatrice a Benedikt souhlasí s podpisem, protože vědí, že jde jen o příměří. Jak praví, dnes je podepsáno příměří, zítra budeme zase nepřáteli. Opera Beatrice a Benedikt od Hectora Berlioze končí duetinem jmenovaných s titulem L'amour a tan flambeau. Láska je pochodeň. Recitují Philippe Magna, Leonato, Henri Amber, notář, zpívají Suzanne Graham, soprán, Beatrice, její mluvené partie recituje Lawrence Roy, Jean-Luc Viala, tenor, Benedict, recituje Philippe Bertin, Sylvia McNair, soprán, Ero, recituje Valérie Jeanne, Catherine Robin, mezzosoprán, Irsil, recituje Sophie Niedergang, Gilles Cachemay, bariton, Claudio, recitace Enrico Di Giovanni, Gabriel Bacchi, bariton, Somarone, Vincent Le Textier, bas, Don Pedro, recitace Jean-Paul Racodon. A sbor Lyonské opery, sbormistr Marco Zambelli, hraje orchestr Lyonské opery, řídí John Nelson.

que vous

To bylo druhé dějství opery Beatrice et Benedict, Blažena a Beneš, od Hectora Berlioze, premiérovaná pod vedením autora v divadle v Baden-Badenu 9. srpna 1862. Komická opera vznikla podle komedie Williama Shakespearea Mnoho povyku pro nic. Libreto napsal sám Hector Berlioz a k ději přidal jen zpěvní části a scénu, v níž vystupuje groteskní postava kapelníka sbormistra Somarona. Učinkovali Philip Magna, Leonato, Henri Amber, notář a v prvním dějství Philip Bardi, posel, recitace, zpívali Susan Graham, soprán Beatrice, její mluvené partie recitovala Lawrence Roy, Jean-Luc Viala, tenor, Benedict, recitoval Philip Bertin. Sylvia McNair, soprán, jako Aero, recitovala Valérie Janet. Catherine Robin, mezzosoprán, Irsil, recitovala Sophie Niedergang. Gilles Cachemay, bariton, Claudio, recitace Enrico Di Giovanni. Gabriel Bacchi, bariton, Somarone. Vincent Le Textier, bas,

0: Don Pedro recitoval Jean-Paul Racodon. Dále účinkovali sbor Lyonské opery, sbormistr Marco Zambelli, reál orchestr Lyonské opery řídil John Nelson. Operu vás provázel Rafael Brom. A podotýkám, že v současné době je už v podstatě v celé republice k dispozici digitální vysílání DAB, kterým můžete vybavit svůj přijímač.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V čase, který následuje, uvádíme skladby dvou autorů. Prvním z nich je Ludwig van Beethoven, kterého Hector Berlioz obdivoval, pokud se mu podařilo setkat se s jeho hudbou, která nebyla v operní Paříži příliš známá. Sám doznal, že četl partituru dvou jeho symfonií a slyšel jedno andante. Nicméně, když slyšel jeho patetickou sonátu, byl hluboce zasažen. Řekl tehdy, že je to dílo, které je větší než jeho největší symfonie. Je větší než všechno, co napsal, a následně větší než cokoliv, co se v hudbě objeví. Z tvorby Ludwiga van Beethovena jsem vybral smyčcový kvartet číslo 15 a mol opus 132. Hraje Vihanovo kvarteto.

To byl smyčcový kvartet číslo 15 a mol opus 132 Ludwiga van Beethovena. Hrálo Vihanovo kvarteto. Pořadem vás provází Rafael Brom. Další skladbou programu bude koncert pro housle a orchestr číslo 2 H mol opus 7 podle katalogu MS48 La Campanella od Nicola Paganiniho. Vztah obou umělců dokumentuje známý příběh o Paganiniho obdivu, zklamání a opětného nadšení z génia Hectora Berlioze. Po poslechu jeho fantastické symfonie požádal Paganini Hectora o koncert pro violu. Po přehlédnutí partu první věty byl ale zklamán. Nebyl to koncert podle jeho přání. Napsal si tedy skladbu sám a Berliozovu symfonii se sólovou violou Harold v Itálii nikdy nehrál. Když ale později slyšel provedení této krásné skladby, byl ohromen a věnoval skladateli 20 000 franků. Bylo to v době, kdy Paganini už nemohl pro nemoc hrtanu vůbec mluvit a jeho slova tlumočil syn Achille. Ten také přinesl pár dní po koncertu do bytu Berliozova šek na zmíněnou částku. Ze skladeb Nicola Paganiniho je na programu koncert pro housle a orchestr číslo 2 H mol opus 7 MS48 zvaný La Campanella. Hrají Salvatore Accardo, housle a orchestr Filharmonia. Řídí Charles Dutoit.

0: Italský houslový virtuos Salvatore Accardo a orchestr Filharmonia řídil Charles Dutoit hráli koncert pro housle a orchestr číslo 2 H-moll opus 7 MS-48 zvaný La Campanella od Nicola Paganiniho.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Český rozhlas povýšil technickou kvalitu vysílání a pokrytí území České republiky digitálním vysíláním DAB, které je zvukově vylepšeno a lze ho poslouchat i na přenosných přijímačích, tedy doporučujeme. Další a finální skladbou dnešního setkání s hudbou Hectora Berlioze bude cyklus Letní noci opus 7 skladatele. 6 písní pro zpěvní hlas a orchestr zpívá tentokrát ne mezzosopranistka či sopranistka, ale Stéphane Degu, bariton. Hraje soubor Le Cercle, řídí François Xavier Roth.

To byl cyklus 6 písní pro zpěvní hlas a orchestr s titulem Letní noci, opus 7 Hectora Berlioze. Zpíval Stefan Degu, bariton, hrál soubor Le Cercle, řídil François Xavier Roth. Od mikrofonu ze studia stanice Český rozhlas D-dur se pro tentokrát loučí a pěkný den přeje Rafael Brom.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, moje jméno je Krištof Spirit a vítám vás při poslechu večerního vysílání stanice D-dur. V následujících společných 4 hodinách bude znít hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Otomara Kvěcha, Péterise Vaskse, Ference Lista, Joaquina Turiny a Arama Chačaturiana. Hlavním dílem bude dnes rozměrné oratorium Eliáš, raného romantika Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Je známo, že Mendelssohn byl velkým obdivovatelem barokních oratorií Georga Friedricha Händla a Johanna Sebastiana Bacha. Po úspěchu svého oratoria Pavel se vlastně ihned rozhlížel po dalším libretu. Libretista Julius Schubring mu vytvořil text, který kombinuje příběh Eliáše z první a druhé knihy královské a proložil je žalmy. Jednou z epizod je vzkříšení mrtvého syna vdovy, u které se Eliáš skrýval. K těm dramatičtějším patří takzvaná zkouška na hoře Karmel. Eliáš vyzývá 450 proroků pohanského boha Bála, aby rozhodli, kdo je skutečným bohem. Bálovi proroci připravili oběť a celý den volali ke svému bohu. Odpovědi se ale nedočkali. Na Eliášovu jedinou prosbu Hospodin odpověděl se sláním plamene. Lid volal, Hospodin je pravý bůh, a Bálovi proroky pobili. První díl oratoria je zakončen poděkováním za déšť, který zachránil vyprahlou zemi. Druhé dějství zobrazuje další klíčové epizody. Eliášovo stíhání královnou Jezábel, jeho následný odchod do pouště, zjevení Boha Eliášovi na hoře Sinaj, Eliášův návrat a jeho na nebe vstoupení na ohnivém voze. Dílo končí proroctvím a radostným chvalospěvem. Oratorium poprvé zaznělo na slavném festivalu v anglickém Birminghamu v angličtině a proto i my si dnes dílo poslechneme v anglické verzi. Hlavní roli proroka Eliáše zpívá vynikající Bryn Terfel.

0: Poslouchali jsme oratorium Eliáš Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hlavní roli proroka Eliáše zpíval Bryn Terfel. Další sóla zpívali René Fleming, Patricia Bardon, John Mark Ainsley a Sarah Fulgoni. Dále zpíval Edinburghský festivalový sbor. Hrál orchestr věku osvícenství, řídil Paul Daniel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vážení přátelé, máte naladěnou stanici D-dur, jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Další hudba bude z pera skladatele a dlouholetého rozhlasového redaktora Otomara Kvěcha. V jednověté orchestrální předehře s názvem Karneval světa řeší skladatel obdobný problém jako v mnoha jiných svých skladbách. Slabý jedinec, v tomto případě sólová pikola, je postaven do složitého a často nepřehledného koloběhu světa. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Eliáše Felixe.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu dohrál orchestrální předehru Karneval světa Otomara Kvecha. Řídil Eliafe. V dubnu roku 2026 oslavil 80. narozeniny nejslavnější lotyšský skladatel Péteris Vasks. V raných skladbách byl ovlivněn moderními směry 20. století a autory jako Lutoslavský nebo Penderecký. Postupně si ale Vasks vybudoval svůj vlastní jazyk, inspirovaný lotyšským folklorem a hlavně severskou přírodou. Budeme poslouchat koncert pro housle a smyčcový orchestr číslo 2 z roku 2020 s podtitulem Ve večerním světle.

0: To byl koncert pro housle a smyčcový orchestr číslo 2 z roku 2020 s podtitulem Ve večerním světle lotyšského autora Péterise Vaskse. Hráli Sebastian Boren a Mnichovský komorní orchestr. Řídil Sergej Bolchovec.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ferenc Liszt byl neúnavným zastáncem díla Ludwiga van Beethovena. Byl prvním klavíristou, který hrál veřejně pozdní Beethovenovy klavírní sonáty a dokonce uspořádal sérii benefičních koncertů, kterými podpořil výstavbu Beethovenovy sochy v Bonnu. V roce 1865 si Liszt vypůjčil několik motivů z Beethovenovy scénické hudby Ruiny aténské a vznikla tak slavná Fantazie pro klavír a orchestr. Hrát budou Leslie Howard a Budapeštský symfonický orchestr. Řídí Karl Anton Rickenbacher.

Fantazii na motivy Beethovenovy scénické hudby Ruiny aténské pro klavír a orchestr Ference Lista dohráli Leslie Howard a Budapeštský symfonický orchestr. Řídil Karl Anton Rickenbacher. Na stanici D-dur nás teď čeká jedno z nejslavnějších děl španělského skladatele první poloviny 20. století Joaquina Turiny. Fantastické tance opus 22. Dílo původně zkomponoval pro solový klavír, ale záhy ho zinstrumentoval pro velký orchestr. V této orchestrální podobě dílo dokonce zaznělo dřív než původní klavírní verze. Hamburský symfonický orchestr řídí Miguel Ángel Gómez Martínez.

0: Dozněly slavné fantastické tance Joaquina Turiny. Hamburský symfonický orchestr řídil Miguel Ángel Gómez Martínez.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur bude patřit hudbě Arama Chačaturiana. Ačkoliv je jeho skladatelský odkaz bohatý, komorních skladeb pro více než 3 nástroje napsal málo. Většinou komponoval pro solový klavír nebo pro jeden melodický nástroj s doprovodem klavíru. Výjimku představuje ještě studentské dílo Trio pro klarinet, housle a klavír z roku 1932. Hrají Karl Šlechta na klarinet, Susan Kaldor na housle a Kos Hernády na klavír.

Poslouchali jsme trio pro klarinet, housle a klavír z roku 1932 a Ramacha Chaturiana. Hráli Karl Šlechta na klarinet, Suzanne Kaldor na housle a Akos Hernády na klavír. A tím jsme definitivně uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příští stanice, Staroměstská.
2: Stanice Staroměstská pražského metra. Právě tady vystupují mnozí ze studentů konzervatoře, když jdou do své školy. My tam dnes směřujeme také, a to za panem ředitelem Petrem Čechem. Má připravený výběr hudby pro naše vysílání, je dnes na stanici D-dur při její pravidelné návštěvě hostitelem. Petr Čech je varhaník, nadále také koncertuje jako klavírista a je nejen pedagogem a ředitelem školy založené už v roce 1811 a je nejen výkonným umělcem, ale také varhaníkem v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v kostele s nejstaršími pražskými varhanami nástrojem ze 17. století. Můžeme se v jeho výběru těšit na varhaní i symfonickou hudbu, na hudbu českou, francouzskou, německou, na barokoromantismus i na hudbu Petra Ebena. Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Petr Weber. Petrem Čechem jsme v ředitelně Pražské konzervatoře. Ze stěn na nás zhlížejí na velkých obrazech někteří jeho předchůdci, mimo jiné také Antonín Dvořák, také Josef Suk, Bedřich Dionys Weber a možná bychom našli ještě nějaké další, bysta Václava Holcnechta. Pane řediteli, jaké to je být na konzervatoři v této oválné pracovně?
3: No, je to samozřejmě příjemné a teďka bych mohl hovořit o spoustě dalších pocitů. Nicméně bych řekl, že ty pozitivní určitě převažují a jsem za to rád, protože vnímám vlastně tuto možnost být ředitelem Pražské konzervatoře jako velkou výzvu, především proto pracovat vlastně s lidmi, být s nimi v maximální komunikaci, hledat vlastně prostředky, jak zajistit pro studenty to nejlepší možné vzdělání. Nejenom z hlediska personálního složení pedagogického sboru, kdy se snažím přivádět vlastně vynikající umělce, ale zároveň taky pedagogy, protože ne vždycky je jednoduché propojit tu uměleckou složku s tou pedagogickou, protože víme, že ti opravdu špičkoví interpreti jsou velmi vytíženi a zase ta pedagogická činnost potřebuje určitou pravidelnost, určitý systém. V posledních letech se podařilo vlastně přivést na Pražskou konzervatoř takové osobnosti, jako je Kateřina Englichová, Jirka Vodička, Ivan Ženatý. Nechci teďka někoho opomenout, samozřejmě, to jsou jenom opravdu malé příklady, ale jsem za to rád, že tyto osobnosti tady ve škole máme a tyto osobnosti samozřejmě jsou těmi, kdo dodává inspiraci studentům od počátku, kdy tady ti studenti vlastně někdy v 15 letech nastoupí a každý si vytváří vlastně své idoly, ke kterým vzhlíží a na kterých v podstatě začíná svým způsobem stavět i svůj umělecký život. To je z hlediska toho personálního, to druhé hledisko je samozřejmě zajištění toho, když to řeknu prostým způsobem, materiálního zázemí, materiálního myšleno samozřejmě v podobě hudebních nástrojů.
0: Z toho, co říkáte, jasně vyplývá, že přebývání v ředitelně a ta zdejší každodenní práce je především také spojena s hudbou, že na tu hudbu nemáte jaksi čas zapomínat.
3: To určitě nemám a to vlastně jde slyšet i tady v této kanceláři, řekněme, protože hudba se tady na člověka valí opravdu ze všech stran, jak vlastně ze spodu, kde pode mnou je kontrabasová třída, nade mnou je třída dechových nástrojů, vedle je učebna zpěváků. Takže je to nepřeberné množství repertoáru, které se na člověka během toho dne valí. Je to krásná hudba, je škoda, že to musím poslouchat jenom přes zeď. Byl bych radši přítomen osobně, ale tak už to je. Přece mám na starosti tu školu řídit, i když bych radši někdy šel poslouchat do toho koncertního sálu tu živou hudbu.
0: Poslouchejme teď my bez zdi. Jste to vy, kdo dneska vybírá pro posluchače D-dur hudbu. Poslouchejme tedy, co vybíráte nejdřív.
3: Tak já jsem na začátek vybral houslový koncert Johannesa Brahmse. Propojím to asi tím, že jsem jmenoval dva naše přední houslisty. Mám k houslím jako k nástroji velmi blízký vztah, protože koncertujeme s mojí sestrou, budu vlastně housle klavír, housle varhany. A houslovou hudbou a repertoárem jsem byl vždy i ve svém profesním životě silně ovlivněn. Prošli jsme spolu opravdu nespočetný repertoár pro housle a klavír a vždycky tu nejpodstatnější část toho repertoáru tvořila nejen česká hudba, ale také hudba hlavně romantiku, protože tam vlastně dochází k tomu propojení těchto dvou nástrojů na rovnocenné úrovni, že se vlastně z těch partů, že to nejsou už party vlastně solový a doprovodný, ale jsou to dva rovnocenné nástroje. Takže Brahmsovy houslové sonáty například byly a jsou naším běžným repertoárem a i další tato romantická hudba. Pokud se tedy vrátím k tomu houslovému koncertu, tak jsem přinesl nahrávku Anne-Sophie Mutter, skvělé německé houslistky s New Yorkskou filharmonií, řídí Kurt Mazur. Co k té nahrávce říct více? Tu nahrávku mám samozřejmě rád pro její celek, pro její celkovou atmosféru. Pokud bych se na něco zaměřil osobně, tak ve druhé větě, kdy přichází zpátky vlastně v houslích to téma, tak tam je jedno neuvěřitelné glissando houslové, které v podstatě bylo i z části diskutabilní právě při vzniku této nahrávky. Nicméně z mého pohledu si myslím, že nic romantičtějšího tam člověk nemůže najít.

0: zněl houslový koncert Johannesa Brahmse, hrála Anne-Sophie Mutter, Kurt Mazur dirigoval New Yorkskou filharmonii. Byl to dnešní první výběr našeho hostitele Petra Čecha, varhaníka, ředitele Pražské konzervatoře, také klavíristy, a tuším, že když se zeptám, vlastně velkého romantika.
1: V jistém ohledu se to tak dá říct, ano. Člověk potřebuje vlastně i pro svůj život určité polohy vnímání a někdy je nutné být racionální, někdy to ten život takto vyžaduje, ale když se potom zase člověk ubere a usebere do nějakého vlastního klidu, tak aspoň já to tak většinou mám, tak spíše vyhledávám tu hudbu toho romantického období, které nechám pouze na sebe nějakým způsobem působit a nacházím v ní i určité sklidnění. Přece jenom, když si člověk pouští toho Bacha, tak musí být myšlenkově velmi odpočatý, čerstvý, aby mohl usledovat všechny vlastně ty náročné kontrapunkty a podobné skladebné techniky, kdežto u té romantické hudby může přece jenom trošku někdy jako i v té náročnosti vnímání vypustit.
0: Takže u romantické hudby ještě zůstaneme?
1: U romantické hudby zůstaneme a půjdeme teďka na skladatele, který samozřejmě stylově velmi blízko Johannesu Brahmsovi. Dostaneme se vlastně k jeho německému, řekněme částečně předchůdci Robertu Schumannovi. Tentokrát v písňovém cyklu Frauenliebe und Leben v interpretaci vynikající zpěvačky Jessie Norman. Proč vlastně písňový cyklus? Propojení slova a hudby je něco, co mě vždycky nějakým způsobem oslovovalo a je pro mě velmi zajímavé pozorovat, vlastně, jak skladatel ten text zhudebňuje, jak v každém významu toho slova, nebo řekněme té věty či fráze, jak používá harmonických prostředků, aby vyjádřil tu podstatu toho slova. A kde jinde, než právě v romantické hudbě.
0: Takže Jessie Norman, pianista Irvin Gage a Schumannův písňový cyklus Láska a život ženy.

0: Láska a život ženy, písňový cyklus Roberta Schumana. To je skladba, která teď dozněla u nás na stanici D-dur, kterou posloucháte. Jesse Norman, pianista Irvin Gage. Je to jeden z dnešních výběrů našeho hostitele Petra Čecha, varhaníka a ředitele Pražské konzervatoře. A jak jsme si říkali, tak trochu také romantika, takže jsme si užívali i společně my dva to, že se tady zpívá o krásných citech a zpívá se o nich ve velmi jemných hudebně výrazových niancích. Teď nás ale čeká asi varhaní hudba. Určitě odhadu, že se k ní musíme vrátit, to byste nebyli vy přece.
1: Ano, teďka nás čeká poměrně velký skok od této jemně laděné romantické hudby. A teďka bych rád představil Petra Ebena, tedy našeho stěžejního představitele varhaní literatury 20. století. Skladatele, který opravdu celý život vlastně zasvětil nejenom skladbě, ale právě i varhanám. Protože ta výhoda Petra Ebena spočívala v tom, že on sám byl varhaníkem. Varhany jsou totiž velmi specifickým nástrojem, jak z hlediska jeho ovládání, tak z hlediska i zvukového, krom toho také z toho hlediska, že každý nástroj je jiný. To, co mě vlastně na tom oboru i lákalo, proč jsem si ho zvolil, tak byl právě ten důvod, že pokaždé přicházím k jinému nástroji, pokaždé musím pracovat nově se zvukem a také s prostorou. Jednou s prostorou koncertního sálu, po druhé s prostorou kostela s velkým dozvukem. A toto jsou všechno věci, se kterými se musí varhaník umět vyrovnat. A ta práce je velmi tvůrčí a naplňující v tomhle ohledu. Dílo, ke kterému se teďka dostaneme, tak je dílem, které vzniklo v 50. letech. Byla to absolventská práce Petra Ebena a jedná se o dílo Nedělní hudba. Je to skladba, která se skládá ze čtyřech částí, z nichž bych asi samostatně zmínil poslední čtvrtou část, finál, který je specifický sám o sobě tím, že ve svém závěru používá nápěv Salve Regina, to znamená gregoriánský nápěv, který právě v těch 50. letech bylo poměrně velmi odvážné dát do kompozice. Kdy vlastně to Salve Regina v tom samotném závěru této 30-minutové skladby zaznívá v podstatě jako oslavná óda vlastně Panny Marie. Samozřejmě, že k tomu se vztahuje mnoho interpretačních náhledů, a jistě na něm můžeme pohlížet různými způsoby a tady bychom se dostávali vlastně k těm interpretačním pohledům na určité momenty, na některá díla. A sice tady v tomto konkrétním případě jsem se i já sám setkal s různými náhledy, kdy řekněme starší generace varhaníků samozřejmě k tomu zaznění toho Salve Regina zhlíží s nějakou úctou a vlastně i v té interpretaci žádají, aby se to projevovalo. Ne, že bych tím chtěl říct, že mladší generace k tomu nevzhlíží s úctou, ale samozřejmě otázka, v čem se ta úcta té interpretaci tohoto gregoriánského nápěvu projevuje. Já si myslím, že to není otázka tempa například, kdy vlastně já jsem zažil i na soutěži Pražského jara, kdy byl Petr Eben i jakýmsi konzultantem odborné poroty, kdy tam nastal rozpor právě z hlediska této citace vlastně Salve Regina, kdy právě ta generace starších varhaníků vyžadovala pomalejší tempo, vznešnější tempo. Já jsem to bohužel interpretoval v rozporu s těmito představami, protože jsem to vnímal jako opravdu jakýsi vrchol i finál, i z hlediska přece jenom technické zdatnosti, která v této části je obsažena. A jsem rád, a pro mě bylo i tehdy podstatnější, že se má interpretace setkala s pozitivním pohledem samotného Petra Ebena. Vyslechneme si tedy celou nedělní hudbu, čtyřčásťovou, a je to skladba, která mi vlastně přirostla k srdci, a je to jedna z nejkrásnějších skladeb, respektive varhaních cyklů Petra Ebena.

0: Uplynulá půl hodina patřila na stanici D-dur Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hudbě Petra Ebena, a to skladbě, která i v názvu má slovo hudba, nedělní hudbě, skladbě z 50. let, skladbě o čtyřech částech, jedné z vrcholných skladeb autora, kterou hrají varhaníci skutečně po celém světě. Tím, kdo nám ji hrál, byl náš dnešní hostitel Petr Čech. Pane Čechu, zmiňoval jste, že každé varhany jsou hodně jiné než ty druhé. Je to u varhan mnohem větší rozdíl než u klavíru, u houslí a tak dále. Ta danost nástroje je opravdu zcela zásadní, ať už ve velikosti, ve vybavení rejstříka a tak dále. Jaké jsou varhany, na které jste nahrál nedělní hudbu, což byly tuším varhany v sále Martinu na AMU?
1: Ano, nástroj, který nás provázel vlastně po celé studium na zmíněné škole, nástroj firmy Rieger Kloss, která vlastně stavěla většinu nástrojů, nových nástrojů tady u nás, a v podstatě my se na tyto nástroje dneska díváme trošku pesimistickým pohledem z hlediska jejich ostřejší zvukové charakteristiky. Nicméně je potřeba říct, že právě Petr Eben měl tento typ nástroje jako zvukový podklad pro své komponování pro varhany. Takže si myslím, že právě třeba tvorba Petra Ebena je na tyto nástroje poměrně typická, pokud ji provádíme.
0: Je to podobný zvukový ideál, jako třeba jsou varhany v Rudolfinu?
1: Je to podobný, nicméně varhany v Rudolfinu jsou malinko zvukově jinde, protože to nejpodstatnější u varhan je intonace nástroje. A zrovna u té intonace nástroje, intonování nástroje v Rudolfinu byl po celou dobu pan doktor Jiří Reinberger, který vlastně dohlížel na ty intonéry, když ten nástroj intonovali, a nechal ho intonovat podle svých zvukových představ, které měl ze zahraničí. Proto ten nástroj je malinko odlišný a blíží se spíše těm evropským estetickým zvukovým standardům.
0: Evropským ve smyslu německým nebo francouzským?
1: Německým.
0: Tak to byla odbočka k varhanám, k nástroji, který pro Petra Čecha je tím hlavním, ale hned za ním, těmi 49 s bílými procenty, je nástroj druhý, a to sice klavír.
1: Ano.
0: Pojďte nám zahrát na klavír teď.
1: Moc rád. Jako další dílo zazní Z domoviny od Bedřicha Smetany. K tomu netřeba nic dodávat. Je to dílo, které mě provází po celý život, protože jsme ho interpretovali, hráli na mnoha zahraničních koncertech. Jsou to díla, se kterými člověk vlastně jezdí po světě a prezentuje českou hudbu v zahraničí. A nechci vůbec teďka nějakým způsobem vlastně rozstřídit skladatele, které je dobré takto vyvážet za hranice, ale přeci jenom pokud řekneme jména, jako je Janáček, Smetana, Dvořák, tak toto jsou skladatelé, kteří určitě z hlediska toho, že s nima jezdíme za hranice a těmito reprezentujeme českou hudbu, takže toto jsou jména, která jsou nespochybnitelné. Z hlediska nahrávky, kterou si vyslechneme, je to nahrávka, která vznikala tady v koncertním sále Pražské konzervatoře na začátku pandemie, a možná, že i tady si můžeme ten název Z domoviny přeložit do té podoby, že jsme tímto koncertem, touto nahrávkou chtěli tehdy pozdravit studenty i pedagogy, kteří nemohli chodit tady studovat, a možná jsme jim tím chtěli i dát najevo, vlastně jak tuto školu vnímáme, že tato škola je pro mnohé z nás určitě tou domovinou, ze které všichni vycházíme a ze které vycházíme vlastně interpretovat díla nejen českých skladatelů do světa.
0: A s kým jste ta dvě dua z domoviny, ta Smetanova dua, natočil?
1: Dua zazní s vynikajícím houslistou, koncertním mistrem České filharmonie, s Jiřím Vodičkou.